nad Jordánu i 40 dní přebýval na pustyni, kde byl kušený přes ďábla. Nic v ovedni nejad a po ich upojenťu počul gud, že mu vtedy ďábel: Ješli jesteš synem Božím, povedz temu kamieňovi, že by se stal chlebem. Odpovedal mu Jezus: Nie samým chlebem žije človek,